0: Fresh Night.
1: Jsem zvědavej na ten...

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh. All day, every day.

0: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
1: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
1: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

nejlepší old school, který znáš. Fire!

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh. All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti ní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

který zná

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz. It's Friday.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
1: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: people.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Tech Talk.
4: Tech Talk.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik, příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
10: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Fresh Radio. Fresh Radio.
0: Plné té nejčerstější muziky.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

hodiny. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: Tech Talk.
1: Teplo, teplo, teplo. Dobrý den na Fresh Radio, snad nejteplejší víkend v historii začíná, jdeme na to, snad na Fresh Radio, dobrý den. No a k tomu teplu se budeme věnovat už za chvíli, takže buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Dobré doslova, teplé ráno, jste na Fresh Rádiu a předpověď počasí už dávno není jenom pohled z okna a věta, že dneska udá si horko, i když právě teďka, tak to poznáte jen vystrčením ruky z ventilačky. To je pravda, takže když už je tak šíleně, nemáte klimu a potíte se jak vepři, no tak zkusme si to v podstatě nějakým způsobem rozebrat v následujících vstupech. V dnešní době za vším v rámci počasí stojí obrovské množství dat, meteorologické modely a taky počítače, které se snaží spočítat, co udělá vzduch nad Evropou. Například hlava tohoto měření je mimochodem také na Lysehoře na meteostanici a tam kromě všeho také měří i klasicky manuálně, ručně. No a co nás čeká, na co si máme dát pozor, tak to si povíme už brzy, takže buďte s námi. Tech Talk.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

0: Fresh Radio je stále s vámi, dobrý den. No a co se týká meteorologie, no tak to je téma, kterému se teďka věnujeme. A teď to vypadá, že dneska a zítra budou mít pánové a dámy z hydrometeorologických stanic co počítat. Podle aktuální předpovědi může teplota v Česku vystoupat až ke 40 stupňům. Dneska sice výjimečně, jakože může, ano, ale zítra to už prý podle meteorologů bude nejvíce pravděpodobné. No a ve hře je dokonce právě i český teplotní rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Jenže, co to může hlavně ovlivnit, tak to si povíme taky na Freshi, ale za chvíli.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Letní rande. Stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Pechtoch. I v další části se počasí pověnujeme. Teplota přes 40 stupňů nás asi v Česku nemine do zítřka, frečáci. Takže ta teplota je sice šílená, no ale je tady i zajímavost, že nejde o samotné slunce, které tu teplotu nějakým způsobem zvyšuje. Rozhodovat bude i vlhkost vzduchu, proudění větru nebo to, jak suchý vzduch se k nám dostane. No a právě tyhle ty detaily mohou rozhodnout, jestli rekord padne nebo zůstane jenom těsně nedotknutý. Takže tento víkend je nejenom pořádně horký, ale i meteorologicky hodně sledovaný. A ačkoliv my ždímáme trika, no tak profíci ti mají naopak ženě. Takže zhrňme to, platí jednoduchá technologie přežití, to znamená voda, stín, opalovák, rochnění ve vodě ideál, na mobil radši nenechávat péct za sklem auta, no a jestli někdo nadává, že zase někdo zapíná klimu, že mu to dělá špatně, tak věřím, že dneska a zítra ji oceníte taky. Tech Talk s Honzou Foltýnem. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, sweet.

0: Jste maniak do nakupování online, no až ve vás, že vám nedojde balík i během víkendu, no tak jedna z největších českých přepravních firem to řeší, no a od příštího týdne všechno vyřeší. Povíme si více, buďte na freši i nadále.
1: TechTok.

0: Tech Talk.
1: Znáte to? Někdo si objedná něco online, třeba náš Fresh Merch, že jo? No a pak začne i druhá část toho veškerého nákupu, a to je hypnotizování telefonu a sledování. Ještě sklad, už dopravce, už město, už bude skoro tady, no a pak zjistíte, že je víkend a stojí to třeba několik minut od vašeho bydliště, klidně dva dny jenom tak. Jedna z nejrozšířenějších doručovacích firem teďka sobotní doručování do boxu změní z testu na konkrétně běžnou službu, zatím sice pouze v Praze, v Brně a u nás v Ostravě, no ale postupně se to má rozšířit i dále, takže balík můžete do boxu dorazit právě i v sobotu, no a člověk si ho vyzvedne, kdy se mu to hodí. Druhá novinka se taky týká e-shopu, protože od července bude moci přes ty boxy posílat zásilky všichni dopravci a taky všichni obchodníci, nejenom vybraní partneři, no a pomůže to hlavně menším e-shopům, které nechtějí řešit otvírací dobu poboček nebo taky složitější svozy. Takže věříme, že co nejdříve se vyladí všechny mouchy, no a pak to bude samozřejmě pecka.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Posloucháš Fresh Radio.

I can live through this. What comes next will be marvelous.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: pokračujeme v dalších technických věcech, dále přeji všem krásný den s Fresh Rádiem a jedna velká firma na sociální sítě, no tak má trošku problém, podíváme se na to, buďte na Freshi.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Tech Talk.
1: Umělá inteligence se učí zdat, to je věta, kterou slyšíme pořád i z vysílání Fresh Radia, jenže mnohem zajímavější otázka je, odkud ta data vlastně bereme. Jedna z největších firm, která má pod sebou několik sociálních sítí, teďka pozastavila interní program, ve kterém se trošku podržte sledovala práci svých zaměstnanců na firemních počítačích. Cílem bylo získat materiál pro trénování umělé inteligence, software měl zaznamenávat aktivitu na počítači, třeba stisky kláves nebo pohyby myší. Zaměstnancům se to samozřejmě nelíbilo, že jo, co si budeme povídat, no a program po dlouhých bojkotech nakonec se zastavil. Bezpečnostní incident, jaká náhoda, při kterém se interně zpřístupňovaly citlivé firemní osobní informace. Takže by jim to už konečně došlo, že to nemají dělat.
0: Tech talk.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Stegosaura!
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk. Už vás nudí operační systém, no tak no problém, že jo, vyřešíme to, nový operační systém pro hráče je tady, no a za chvíli na Freshi si povíme více informací.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Knechtoch.
1: Když se řekne hraní na počítač, no tak většina lidí automaticky naskočí v podstatě to, že je to snad jediný systém, který existuje, ten operační, no a pro mnohé standardní operační systém. Jenže jedna z herních platform na to chce jít trošku jinak, no a trošku i zákeřeně proti zmiňovanému operačnímu systému. No a ten se má totiž otevírat také běžným počítačům. S normální výbavou, jako máte i doma, což je super, no a smysl toho všeho je prý chytrý. Mít počítač, který se chová trochu více jako konzole, zapnete ho, rovnou jste v herní aplikaci, ovládáte ho gamepadem, no a nemusíte skoro vůbec nic řešit v rámci klasické údržby systému. Prostě herní mašina do obýváku a k televizi. A to věřím, že chcete. Ještě aby tam byla apka Fresh Radio, to by bylo úplně 100%.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Tak co pak jsme se dneska dozvěděli na Fresh Rádiu při sobotě v Tech Talku. Teplo bude, já a meteorologové určitě jsou nadšení, já hůř, meteorologové více. No a v podstatě, jaké to bude, nevím, to neví snad ještě nikdo, každopádně 40 by mohla tento týden padnout. Hráčský operační systém, který funguje na v podstatě slabší počítače. Takový bude konkurent běžného operačního systému a taky jsme se povinovali tématu doručování zásilek přes víkend. Od července u jedné z největších firem žádný problém. Tech Talk.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Tak jo, TikTok je za námi, přeji vám všem pokud možno poklidnou sobotu, pijte, chraňte se před sluníčkem, no a zítra opět naslyšenou v 9 hodin ráno.
1: TikTok s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Ostrava.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
9: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
8: Kontaktujte pulari.cz.
10: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: Best of Fresh.
1: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, tady Verča.
2: Ahoj Veru, Verčo, prosím tě, co chceš,
3: co
2: nám řekni.
3: Co bys ráda?
1: Chtěla bych lístky na Beach for Love.
2: To já, to bychom si to ale mysleli.
3: A to by chceme taky, ale.
2: Prosím tě.
3: Dobře poslouchej Fresh, protože jo, za malý moment budeme
2: to,
3: říkat, jaké jsou vůbec pravidla pro to, aby se ty lístky dneska vyhrála.
2: Jo, jakým způsobem, jakou formou. Zatím tě děkujeme, pa, naše milá.
1: Dobré, ahoj.
2: Dobré.
3: Hele, tak jo, tak.
2: Hlasovky,
3: takže,
2: jo, co chodí?
3: Nejdřív jsme se ptali na to, jestli vůbec se někdo s námi dneska do soutěže zapojí. Dobré ráno.
2: Dobré.
4: Jo, jo, chci strašně moc, chci sem zapalit, já chci, já ukážu vám, že si o ty lístky borbu.
5: Ano, budeme hrát a chceme vyhrát.
3: Jo, to je energie, co dál, pojďme.
6: Chtěla bych hrát a vyhrát.
3: No jasně, to já bych chtěl taky vyhrát, tak jdeme dále.
2: Bude zvláštění.
7: Ano, budeme hrát a chceme vyhrát.
3: Pojďme dál.
8: Chci hrát a chci vyhrát.
3: To je nám úplně jasné. Dále.
9: Já si nejsem jistá, jestli mám to správné číslo, podle mě ne, ale chci soutěžit.
2: No, jsi správně.
9: Lístky na Beach for Love.
3: Tady jsi správně, tohle je správná adresa. Mám pokračovat.
2: Já myslím, že ještě
5: budu hrát a chci vyhrát.
3: No, tak pojďme ještě třeba dvě hlasovky nějaké.
10: Budeme tady hrát a chceme vyhrát.
3: Jo, to je ono. A ještě jednu vyberu, tady třeba tady.
11: Ano, budeme hrát a chceme hrát o lístky Beach for Love ročníku 2026.
3: Vy jste skvělý. Best of

0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Vladimíra Moškovského.
1: V roce 2008 Steve Angelo a Laidback Look oprášili 90-kový hit Show Me Love od Robin S. Dali mu nový elektrohouseový kabátek a track se stává festivalovou hymnou. Definitivně tím ukazuje, že švédská houseová scéna je naprosto na čele.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Vládík vyhrál u nás.
2: Ten vyhrál u nás.
1: A ano, odpoledne to prosím tě pojali jinak, kreativně.
2: Ano.
1: A posluchači, Frešáci museli zpívat, protože headlinerem z sobotního programu festivalu Beats for Love je... Kromě teda těch úplně jako top hop strop jmen.
2: Když řekneš headliner, tak tam je myslím v sobotu Dimitri Vegas.
1: Jo, já jsem myslela naše Mikaelu. Teda to je tam taky.
2: Ale tak to si ho, teda to si ho.
1: To je také jako náš regionální headliner.
2: Podpořila. Dobře, tak náš regionální headliner je jasný. Mikaela vystoupí tedy v sobotu, si říkala?
1: V sobotu. Jestli chceš přímo vidět, kde?
2: Na Zion Stage, tak kde jinde?
1: No víš, takže no, ty jsi znalý člověče.
2: Na Love Stage určitě
1: ne. To ještě nebude
2: ne,
1: možná to. Za dva roky, Míšo. A tuhle tam určitě zaspívá, je to Ostravo.
2: Ano, je to velký hit asi. Jako.
1: Obrovský,
2: to si
1: obrovský.
2: Můžeme, to můžeme říct, jo.
1: To můžeme i naposlouchat, jo. Srdce v rytmu reggae bije, není to sen, není to utopie, skočou United na stage. A můžeš to posunout na refren? Ten byl důležitý.
2: Chceš mě kouzla úplně?
1: Tak

0: No a o to šlo. Jo, vy jste měli nahlasovkovat právě refrén tohoto obrovského hitu od Michaely, která taky bude na Beat for Love. A z těch všech hlasovek se vybíral výherce. Dva dokonce vybrali. I my máme tady vzorky.
1: Takhle je to,
0: z toho pátečního odpoledne.
1: Frešáci, je to pro vaší představu jenom,
0: jo? Jak to znělo?
2: Ozdravo, v rytmu reggae se pojď houpat, oči ti nestačí, musíš se srdcem koukat. Ostravo, v rytme reggae se pojď mít, nech věci plout a chtěj jenom trochu být.
3: Jo, mám to. Ostravo, v rytmu reggae se pojď houpat, oči ti nestačí, musíš se srdcem koukat. Ostravo, v rytmu reggae se pojď mít, nech věci plout, chtěj jenom chvilku být. Ostravo,
0: Vymazlili.
4: Best of Fresh.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
0: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Matěj Ostárek a také Štěrkovna Open Music. My se bavíme o tomto skvělém festivalu. Pojďme vypíknout ty největší headlinery festiáku.
2: Musím se přiznat, musel jsem si vzít mobil, abych věděl
3: naprosto pořád
2: všechno tam hraje, protože těch jako programových vstupů je tam jako přes 50. Ale jako za mě vypíchnu Jarek Nohavica, Činasky, Janek Ledecký nám vystoupí s Janáškou Filharmonií Ostrava, což bude jeden z našich mimořádných projektů. Nad Balkánský battle. Představte si dvě rumunské kapely, které hrajou a 90 minut prostě v kuse jedou a člověka jako to nutí. Opravdu nutí, aby jako se hýbal, jasně, aby se roztančil, takže tohle bude taky...
3: Balkánský battle, to mě napadlo teďkom, promiň Matěj, že do toho vstupuju, nechtěli byste třeba na příští rok poptat Nedu Ukraden?
1: To je, prosím tě, taková jako... Neda Ukraden je taková postarší paní, něco jako naše paní Vondráčková, taková legenda z Bosny a moc se jí miluje.
3: Oslovte ji, prosím. Já vám tam dovedu tolik lidí na ní normálně, že to nepochopíte. Ona bude i levná, podle mě.
1: Jo, přijede jeho babička a maminka.
3: Pojďme dál.
2: Kapitán Demo, Marpo, Noha, ale pak tam máme spoustu věcí jako DJku Candice, Michala Buriana, DJský set, který hrajou jako nabící akusticky, bude to v našem jako šapito, kde bude parádní scéna. A pak nový projekt Triple X, kterým zakončíme festival.
3: Ano.
2: Ale k tomu vám nic neřeknu, protože ten si musíte přijít poslechnout, anebo bude to DJ-lova, budou to perkuse a bude to saxí.
3: Wow. Best of Fresh.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Alešův Old School. Alešův Old School.
5: Anita a Ray, tedy holandské duo Two Unlimited, v roce 1993 vydává svůj nejmegahit No Limit, který byl jedničkou v 13 evropských zemích, ale uspěl třeba i v Zimbabwe. A celkově to byl nejprodávanější taneční evropský single tohoto roku a v Americe vystoupal na hezké 25. místo. Tak co, dáme si ho?
4: Alešův Old School.

0: Fresh Old School na Fresh Radio. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh.
1: No ty naše posluchači, to jsou prostě miláčci.
2: Jak to?
1: Člověk s přibývajícím věkem nestárne, člověk zraje, je to jako s vínem, čím uzralejší, tím lepší. Zdravíme, Ondy, se děkuju.
2: Super.
1: Potěšilo.
2: A taky výborná muzika nám k tomu hraje. Strašně mě to baví tahleto.
1: Bruno Mars, taky mám rád.
2: Úžasné. Já nevím, jak tu otázku položit na tebe. Existují podle jednoho časopisu prý jenom dva druhy žen, jo? Tak já se tě zeptám, jsi jako rychlá nebo pomalá?
1: No, spíš ta rychlá bych tak typla, jsem rychlá rotě.
2: Dobře, tak říkal jsem, jsou pouze dva druhy žen a ty jedny chodí rychle, to jsou běhny. Ty druhé chodí pomalu a to jsou coury.
1: To je blbost.
0: Best of Fresh. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale rostomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh.
1: No a kdo to hraje na Fresh Radio, to by nám možná mohl říct přímo George. Koho tady máme za víci?
2: Toto je Sub Focus společně s Katy B.
1: Jasně.
2: Skvělý single, Push the Tempo. Myslím si, že by to mohl být i slogan festivalu, jako vidně.
1: Proč ne?
3: Zdravím Štěpona. Chtěl bych se zeptat na jednu věc, avizujete, že je téměř vyprodaný festival, tak by mě zajímalo, jaká je letos očekávaná návštěvnost, případně jaká je kapacita areálu, kdyby se opravdu vyprodalo, kolik nás tam teda dohromady bude. Mm-hmm. Děkuju, zatím, čau.
1: Kolik se nás tam leze, jo?
2: Tohle je velice zajímavá otázka, děkuji a děkuji vlastně, že ten, kdo se dotazuje, mě vlastně zná.
1: On ví, že jsi tady náš středečňák, Fatal Terror.
2: Je těžké to jakoby odhadnout teďka. Většinou to je něco kolem 40 tisíc, možná přes 40, protože je třeba si uvědomit, že na tom festivalu pracuje několik tisíc lidí.
4: Jasně.
2: A tu kapacitu musíme jakoby vlastně dodržovat i v tomto ohledu. To znamená, teď nevím, jestli těch pracujících bude 4 tisíce, 5 tisíc, těžko říct. Každým rokem se to zvedá, každým rokem se nějakým způsobem snažíme ten areál upravit tak, aby kapacitně jakoby se navýšil. Ještě někde možná máme nějaké možnosti, kam se posunout, ale samozřejmě je to taky otázka toho, jak se postaví stage, kde budou, jaké průchody. Mm-hmm. Na tu bezpečnost opravdu hodně dbáme a samozřejmě i počet vlastně záchranných složek IZS, kolik jich tam bude a podobně. Takže to, že byl festival v některé dny vyprodaný, už se stalo historicky. Mm-hmm. Tuším, že to bylo vždycky něco kolem 40 tisíc lidí.
4: To je neskutečné.
2: A těch unikátních návštěvníků, tuším, že loni bylo přes 56 tisíc. To znamená, hodně lidí opravdu jezdí na všechny 4 dny.
4: Wow. Mm-hmm. Best of Fresh.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Italský DJ Vito Lucente aka Junior Jack vydává v roce 2004 single Stupid Disco. Energický houseový track, který si pohrává s funky rytmiku a vokály od slavných Pointer Sisters. Stává se hitem tanečních klubů a dodnes patří mezi nejslavnější skladby houseové scény.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh.
1: Máme tady hosta, protože tématem této hodiny je štěrkovna Open Music, takže zdravíme Matěje Ostárka, jednoho z organizátorů festiáku. Čau.
2: Matěj, dobré ráno všem posluchačům.
3: To je energie. A přesně, víš co, a to je ono.
1: Říká se,
3: ryba smrdí od hlavy, dámy a pánové.
1: Vody.
3: Teď si prostě slyšela moje tu energii, přesně, jaká šla z tebe, Matěj, tak úplně stejná, věřím, že bude na festivalu.
2: Já doufám, že tam nebude smrdět ta rybina teda.
3: Ne, to určitě ne.
1: Ale i tak, to k tomu prostě jako patří. Ten festival za mě je unikátní štěrkovna proto, že je tam ten chill, máš tam tu vodu, jo, ty se přijdeš podívat na úplně
3: jsou
1: perfektní
3: ty ryby blízko,
1: koncerty,
3: vlastně teda,
1: ale zároveň se tam dáš jako relax u břehu, na břehu jako Hlučínského jezera.
2: Já jsem tak nadšený, že o tom tak krásně mluvíte.
3: Ale my to prostě máme rádi. To je prostě ono.
2: Že to vlastně nemusím říkat, já vy to říkáte všechno za mě. Perfekt.
3: Prosím tě, důležitá otázka. Kdy se to koná a kolikátý je to ročník?
2: 23. července až 25. července, čtvrtek, pátek, sobota, 3 dny krásně strávené u vody. A kolikátý je to ročník, to je dobrá otázka. Mm-hmm. Tam nám to trošku covid, ale myslím, že jsme nějaký 23, 22, něco nad 20.
3: Víme, že tento ročník bude opět legendární. Ben Kristoval, kdy vystoupí, jaký den?
2: Ben vystoupí v sobotu a možná tam bude to mít s nějakým překvapením.
3: Možná bude překvapení. Jo. No tak jo.
1: Když tak od 16:15, jo, budeme v očekávání. U stage. Překvapení.
3: Ty budeš taky překvapená.
2: Já si myslím, že některé faninky tam budou už třeba od 1 hodiny.
1: No, jo, 100%. Předešlého dne. Best of Fresh.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
7: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
10: Kontaktujte polary.cz.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na svk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na svk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web svk-ostrava.cz.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
13: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
13: DAB FM anebo apka.

0: best of Fresh.
1: Tohle to nebyl nikdo jiný než Sigma společně s Elou Henderson a nám se to podařilo. My jsme se dovolali hlavnímu šéfovi, který má na starosti a na svědomí celé Beats for Love, Kamil Rudolf. Hezké odpoledne přejeme do éteru.
2: Taky přeju hezké odpoledne.
1: Co lze vnést do areálu? Jestli třeba nějakou láhev vody nebo něco, nebo
2: vůbec,
1: co se láhev vnést do areálu?
2: Žádné tekutiny se vnášet nesmí, my tam máme dostatek nějakých korítek, samozřejmě dostatek vody a samozřejmě nápojů na prodej, nesmí se vnášet ani jídlo, ani pití, samozřejmě žádné zbraně, deštníky, jo, takové ty klasické věci, které lidé znají vlastně ze všech festivalů nebo i třeba velkých koncertů a kulturních akcí. Jo. Voňavka je tam do nějakého objemu, myslím si, že povolená. Jo, teď asi bych kecal, máme to všechno v nějakém praktickém infu na našich stránkách, takže holky si můžou vzít voňavečku, ale malou. Jo, je to všechno je to z důvodu jakoby bezpečnosti, jako no, tohle. Best of Fresh.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Alešův Old School. Alešův Old School.
5: Frank Tomíček alias The Hull zní skoro česky, ale je to německý DJ a producent, který následující song napsal pro berlínský taneční festiák Love Parade, který byl in od 89. až do roku 2010, kde vše skončilo obrovskou tragédií umačkáním v davu 21 mladých. Zavzpomínáme songem z roku 1997, který je kritikou řazen mezi 15 nejtanečních tracků 90. let. Meet Her at Love Parade.
4: Alešův Old School.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
7: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Taky víme, že ty to neúplně dobře snášíš, ty teploty. Já jsem se třeba velmi těšila. Já se můžu konečně začít jako obnažovat, nemusím tahat žádné velké těžké věci, bundy, mikiny a tak dále na sobě.
2: Jako to je jediná věc, která jakože je super, jo, ale teď by zase třeba dva dny mohlo sněžit, víš?
1: Ježiš,
2: a pak by se ta teplota, pak by se ta
1: jako...
2: teplota zase mohla vrátit zpátky kolem těch 25, jo. To, co už je jako přes 30 je moc i na mě.
1: No dobře, tak jak jsi to teda strávil ty?
2: No já jsem svatboval. Strašně dlouhá svatba.
1: Prosím vás, ne, Marek se neženil, on hrál na svatbě.
2: No,
1: jo,
2: tak to,
1: byli
2: to snad každý pochopil. No, jako, mě do Chomoutu nedostane ani Krajinová.
1: Hochu, to by ses možná divil.
2: No
1: to
2: já si myslím, že nedivil, já to vím.
0: Best of Fresh.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání.

0: více na kopyostrava.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Dnes ve studiu speciální host, hlavní šéf Štěrkovna Open Music.
2: Ano.
1: David Moravec.
2: 21. ročník a mě by vlastně zajímalo, jak vznikl ten název. Štěrkovna Open Music.
3: Štěrkovna byla jasná podle toho místa a lokace, kde se festival koná, takže Hlučínské jezero, kterému se přezdívá Štěrkovna. Tak to bylo jednoduché, no a pak jsme chtěli být trošku světoví, takže jsme do toho hodili ta dvě další slovíčka a tenkrát před těmi 21-22 lety největší pře byla jenom o tom, jestli to bude ta první verze Open Music nebo Music Open.
2: Si tak říkám, jestli jsem nebyla u té první verze, že mi to tam tak naskakuje.
3: Velice jednoduše prozaické. Best of Fresh.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Petra Moskovského.
1: V roce 2005 The East Van Ways a Katiesto přetváří slavnou klasickou skladbu Samuela Barbera do monumentální transverze A Dash of All Strings. Stává se koncertním vrcholem jeho vystoupení. Track staví pomalu napětí, emoce a očekávání, až vybuchne v jeden z nejsilnějších dropů své doby.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Fresh. David Moravec. Takže vítejte, krásné odpoledne, Davide.
1: Hezké odpoledne všem.
2: Hezké odpoledne.
0: Já bych jako hnedka na úvod asi zmínila pro všechny naše posluchače ten festival nějakým způsobem představila, protože přece jenom může tady být někdo, kdo nás sotva zapl a kdo absolutně neví, o čem tady bude řeč.
1: Tak já doufám, že takových lidí je strašně málo, protože festival má za sebou 21 úspěšných ročníků. Dneska se připravujeme na ten 22. Vlastně koná se na břehu Hlučínského jezera v úžasném areálu Naše západy slunce nad hlavní stage a za hlavní stage jsou
0: romantika,
1: ikonické a vlastně je to jako velmi pohodový festival u vody pro rodiny. Máme velkou rodinnou zónu, tak aby
3: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: TechTalk.
8: TechTalk.
3: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: TechTalk.
9: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Dab FM anebo apka Fresh je všude.

0: Fresh.
1: Jirko, ty jsi přišel hlavně z toho důvodu, aby si nám poodhalil ty nejhlavnější headlinery, ale my už to všichni víme, že tam bude Calvin Harris.
2: Právě.
1: Tak nám jenom v úvodu řekni, jestli je to fakt jako nejdražší položka, kterou jste kdy pro Beatsy řešili.
2: Je to tak. Je to tak. A bylo to tak trošičku, nechci říct úplně náhoda, protože my jsme samozřejmě si říkali, že jednou dostat Calvina Harrise k nám by bylo teda úžasné. A ono se to tak nějak jakoby našlo tu cestičku k sobě, ten náš festival a on, respektive jeho management, jeho agent a toto. Takže v momentě, kdy vlastně to přišlo, tak jsme si říkali, wow, tyjo, my vlastně můžeme to zkusit. Jestli na to budeme mít, samozřejmě ta finanční hodnota je...
1: Je kolik? No,
3: museli jste
1: si
3: půjčit? Museli jste si na to půjčit?
2: Ne,
3: ne.
1: Složili se všichni.
2: Takovýhle headlineři jsou v nižších milionech eur.
1: No, nižších milionech eur, jo?
2: Ano.
3: No tak to je skoro jak můj honorář za moderování akce. Ne, já si zrandu.
1: To jsme slyšeli ten smích u toho rádia, ale až jsem to šlo.
0: Bez

0: Trenky na Fresh Radio.
1: Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Alešův old school. Alešův old school.
5: Robert C. a David C., tedy CNC Music Factory. Rok 1990 a výkřik Marty Wash. Everybody dance now. To je slavná dnes už kultovní písnička, která se ale jmenuje Gonna Make You Sweat. Pak přišli ještě další. Here we go. Things get make you go. Ale ta první je de facto pořád in. Vysemplovává se, předělává. Tak všichni tancovat a potit se.
4: Alešův old school.

0: Alešův Old School. Na Fresh Radio. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: A teraz trošku smutnějšího soudku. Fanoušikou populárného seriálu Emily v Paríži zarmutila najnovšia správa. Herec Pierre Denis zomrel vo veku 69 rokov. Herec vraj zomrel po tom, čo mu diagnostikovali vážne ochorenie aminotrofickú laterálnu sklerózu, ktorá je známa pod skratkou ALS. Herec si zahral rolu Louisa v 3. a vo 4. sérii seriálu od spoločnosti Netflix, stvárnil generálneho riaditeľa módneho gigantu. Postava bola zároveň otcom Nicolasa Delona, Paula Furmana, ktorý tvoril pár s najlepšou kamarátkou Emily. Tu si zahrala Ashley Park. Smutnou správu o smrti svojho milovaného otca zverejnili jeho dcery. No a Louis Muchelová, teda jeho partnerka, ktorá samozrejme na plátne stvárnila jeho manželku, napísala: 7 rokov spoločného natáčania, spoločného cestovania vlakom, spoločného obeda v jedálni, občasného zdôverovania sa, občasného vyzývania sa na návštevu a gratulácie k vášmu skrytému talentu kuchára. Trochu viac ako 10 ročie spoločného života, ktoré sa nemalo skončiť tak rýchlo a tak brutálne. No ale povedzme si na rovinu, veď aj o tom je život.
1: Skandál s Marikou. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Francouzské duo Daft Punk odstartovalo nové tisíciletí hitem One More Time. Vokál naspíval Američan Roman Tony a skladba se stala hymnou houseové generace. Zajímavostí je, že vznikla už o trošku dříve, asi o rok, ale Daft Punk ji nechali právě rok, možná dokonce dva, ležet v šuplíku. A když ji konečně vydali, stala se nadčasovou peckou, která hraje dodnes.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte polary.cz. 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove!

Posloucháš stále Groove a Fresh Radio za mikrofonem, mixážními pulty, gramofony Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. A tu druhou hodinku vrpí za první, samozřejmě zahájil Vic Lavender a Angelai a song s názvem Girl, instrumentální verzi dlouhé na Future Soul Recordings. Dvojka v pořadí Ital Pou a Uber Serenade z bílého Blade Labelu. A teď další Ital, Rafael Ciavolino, Dizzy Guitar. Jo, LPčko, Come Into The Jazz na Groove Culture. Groove, Roman Chmiel.

dle mě nejlepší věc na EPčku E-Funk Volume 5. House of Funk, House of E-Funk Records. A můj oblíbenec Kiase.

Kajal se Boogie, tak jsme se nějak s Alešem dneska shodli, že ti producenti moc prostor pro DJs na míchání z vinulu nenechávají teď v těch trecích. Fade out a nazdar. A hned ze startu se něco děje, nějaké melodie, na konci taky. A potom samozřejmě postarej se to nějak smíchat. Další kousek, už trošku dáme to, tomu lehké grády. Demir. Label, který vydává pouze na vinylech. Provio Underground Limited. Jsou s názvem Alone in Chicago.

Jedeme dál, non-stop house music. Další na řadě je DJ producent Colter a HK. Přiznám se, že Colter jsem ani neznal, ale co vydal to pecka a okamžitě je prodaný. A tahle věc taky stojí za to. Stejně jako dívka tvých snů, The Girl of Your Dreams, CBčka, Kinky Taxi, Kotl Records a vylisovaný na recyklovatelné vinylu. Parádní Androš.

Jdeme pomalečku do finále, poslední dva tracky, trochu tech jazz. Producent Thomas Lesnier, čili Pegasus, a Nathan Haynes, Transition, Blaroid Tech Jazz Remix na Burning Music Recordings UK. A předtím Nathaniel X Project, nebo X Project, a Skatpack z The Red to Face EPčka na Daybreakers.

To je on, to je on. Nathan Haynes, Sago. Jinak přátelé, šťastná zpráva pro vás, už jsem avizoval minule. Za 14 dnů 29. nás poctí návštěvou Candeliny z Přerova. Skvělý DJ a producent. A dá se minimálně hodinku, možná dvě, prý podle toho, jak mu to půjde. Takže těšíme se, Gentliny, za 2 týdny, živě, na Freshi.

srpna, když jsme u těch zpráv 8. srpna v sobotu bude letní Groovin v areálu sportovního klubu Landek. Vše z vinilu, převážně teda určitě. Parádní zvuk a takový chill. Pohodička. Můžete chillovat, poslouchat a tak dále. Takže 8. srpna si pište Summer Session Groovin Afternoon Party.

18. v pořadí Mint and Strange do Horizons. Turecký label, překvapivě. Snad první label takový, který mám. Rysek Last Year at Marian Bent. Marian Bent. To jak Mariánské lázně. Poslední rok. Nevím, co tím měli na mysli. Marian Bent. Marian Bent. Každopádně to byl další groove. 137 živě s Vinylu. Těším se na vás zase příště za mikrofonem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina.

0: Fashion, gastro, zábava.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Fresh Dance Party!

19 hodin, 14 minut, Bajoko, na mých Bajoko hodinách. Normálně, musím se přiznat ze startu, já jsem ostuda. Zase jsem si nezapomněl, takto, znovu, zase jsem si zapomněl nahrát novinky. Na plešku! Takže stejně jako minulý týden, ale dneska jsem to vyřešil jinak, dneska pojedeme tak napůl improvizovaně, protože všechny ty novinky samozřejmě už jsou i online za tu dobu, za těch 14 dnů. Tak se musí dohnat ten skluz, protože dávat za další týden novinky 3 týdny zpátky, to bych se trošku styděl. Tak začneme takovou, bych řekl, letní klasikou, která funguje dodnes na kterémkoliv rádiu, na kterékoliv party, a vyšla nová verzi. Jediný hit projektu, který si říkal Two Avisa. Ale ten song je letní a skvělý a úžasný a pojďme!

No, bude ten dnešní podvečer trošku hodně improvizovaný, co se týče přechodu. No tak užijeme takovou atmosféru, jak to vypadalo v klubech a tehdy v diskotékách v 80. a 90. Kdy se prostě víc mluvilo mezi těma písničkama. Protože DJové tady ještě neměli tu správnou techniku. Tak, novinka číslo 2. Tohle je sice Ital, ale už dávno žije v Americe. Já nevím, jestli je tak úspěšný, nebo jak se to prostě děje. Ale jako své rezidentní místo má pochopitelně uvedeno Miami, protože jak jinak to dneska jde, že jo. Alessio Mosty si říká. A tohle je takový klasický trošičku do latina housíček. No pero, ne, žádné pera. No pedo segur se jmenuje tahle věc.

taky vlastně snažím vzpomenout, jak se jmenovala ta pecka stará kolik, 20, 30, 40, no 40 snad ne, let zpátky, ze které vychází tahleta nová verze. Ale už hlava je toho prostě dneska v tom horku. Já mám dobrý argument, dneska je horko, dneska hlava nefunguje. Každopádně je zajímavé, že ti latinskoameričtí nebo i italští potažmo interpreti, tak si dost často používají názvy pro svá alba a songy takové jakoby jednoslovné a pořád ty samé dokola, že člověk se moc nenaučí, že jo? Tady třeba konkrétně jeho deska se jmenuje Gasoline. No tak to je, každý ví, že to je benzín, že? Tak by se člověk naučil něco nového a nic. Fresh Dance Party!

je tam je v pozadí takový ten typický zvuk 90-kových tanečních songů, ale tohle je relativně čerstvá věc, kolik 20 týdny zpátky. A jdeme na další novinku. Antoine Clamaren. Dlouho jsem o něj nic neměl. Jsem si dokonce říkal, jestli náhodou už se nedal pauzu, protože je to jeden z DJů, kterého jsem měl to štěstí chytnout od začátku jeho kariéry, a to už je takových kolik 15-20 let, možná i díl. A sleduju ho a vesměs mě baví jeho muzika, toho je nový single. Dělej si, co chceš, do what you wanna do.

Mám nachystáno další takové slavné jméno v dnešní současné taneční době a další novinku. Už ten název naznačuje, že to je ideální záležitost, protože česky řečeno ten název zní cokoliv tě nakopne, whatever turns you on. To je nový Axel a s ním taky další hudebník, který si říká Bon. A jak tak občas, celkem často bývá takové pravidlo, když Axel něco vydá, tak to za chvilku bude hitem, tak si myslím, že za chvilku to bude hitem. Fresh Dance Party! A tyhle ty synťáky, ty on prostě umí, ne že ne? Fresh Dance Party!

U následující novinky mám trošku dilema, protože, a nebudu se vymlouvat, ještě jsem úplně detailně nepátral, jestli projekt, který si říká Black Legend, je stále ten stejný, který před 20 lety předělával slavné pecky, včetně Barryho Whitea. Ale zatím to vypadá a vše nasvědčuje tomu, že tihleti Black Legend jsou stále, nebo tenhle ten, protože on byl myslím jenom jeden, ten tehdejší Black Legend, je podle toho lehce komerčně nakřápnutého beatu, který už tam jede, bych typoval, že to je pořád ten stejný člověk, tak Black Legend po mnoha letech nový single nazvaný One Song. A jestli máte pocit, že to je zase předělávka,

Tady koukám na jeden vzkaz, který jsem přišel. A je to takový vzkaz kategorie takzvaně... Já tě vlastně ani nechci naštvat, jenom mi to nedošlo, jo? Tak co sem přišlo? Ahoj, zdravíme všechny ve studiu z Chorvatska v závorce Gradač. Gradač. Posloucháme vás každý den na pláži. Tak co tam jezdíte, jste mohli poslouchat i tady. Jako nestydíš se posílat do Ostravy, která je dneska vyhřátá o něco víc než obvykle takové vzkazy, jako. Já si myslím, že to není dobrý nápad. Jdeme dál na další hudební kousek. ABBA, to je jméno, o kterém já osobně nediskutuju, protože to beru jako jeden ze základů moderní hudby. A proto v podstatě mě se ABBA líbí. Jo, nejsem jako, že by byl nějaký fanoušek, protože generačně už jsem samozřejmě trošku mimo. Ale respektuji jejich muziku, mám ji rád její muziku. A když se objeví nějaký zajímavý, vesměs lehce komerční remix, jako ten třeba od Black & Crown, tak ho většinou dávám. Musíte to mít takové veselější, když je to léto, ne?

jsou si ty songy už po těch letech hrozně podobné, že jo? Tohle zní podobně jako Music Sounds Better With You, ten motivek. Ale jinak je to povedená věc, melodická a prostě přesně ten styl, který mi sedí, který je veselý, má nějakou energii a dobře se poslouchá. Eventuálně, ale to je ještě moc světla na to, jsem chtěl říct, že se na ní dobře paří. Změníme zase styl, no styl ani ne, ale spíše zemi a jdeme do Itálie. Tam je hudebník, který si říká Blow a mně se líbí ten název. Jedno z mých oblíbených anglických slov, které zní freak, česky řečeno prostě obluda, příšera, něco takového. Prostě to, třeba vedle čeho se ráno budíte.

stará dobrá klasika. Na přelomu 70. 80. to byly Casey and the Sunshine Band. A taky už několikátý možná z té cover nebo remix nebo nová verze tohoto songu, která stále funguje. U předělávek bohužel zůstaneme a dáme si další, tenkrát ten novinku pro dnešní večer. A je tam nejznámější Maďar v taneční muzice zvaný Crazy Bica. A s ním taky DJ Fendi. Nazvali to Playwright. Ale už od prvního taktu jde slyšet jeden z mých kultovních songů oblíbených zvaný Corazo, Jerry Dopero a Dennis Dimenez. Tak si vypůjčili, udělali to trošku jinak. No, takový, řekl, solidní průměr.

A i v tomhle kousku je několik, minimálně dva motivy, že jo? Teď třeba ta harmonika v pozadí. Jo, jo, muzika se stále vrací do kola, ale ostatně jako moda, jako všechno, pořád to je v takových cyklech. Jdeme na další novinku a tohle to je track anglicky řečeno s velkým T. Jeden ze stěžejních songů moderní taneční muziky, moderního houseu, Eddie Amador vydal před mnoha lety svůj pravděpodobně už navždy největší zvaný house music. A je tady nová verze, za kterou stojí Nicola Fasano, Carl Eight, Andrea Monta a samozřejmě i hlavní majster, to znamená Eddie Amador. Everyone.

Tak, zdravím všechny pravidelné posluchače, kteří ladí, ať už do, já nevím, jestli je autobus, nebo tramvaj, nebo kamion, mi tady chodí fotky. A nebo kdekoliv jinde, nebo třeba do Ústí nad Labem, jo, to je taková zvláštní část světa, kde jsem taky omylem před časem byl. Mají tam normálně mosty, které mají díry uprostřed, jakože mostem projedete naskrz. Ku podivu ne do nějaké jiné dimenze, ale tak jako to třeba časem vychytají. A jdeme na další novinku. Připomínám, dneska jedeme trošku v improvizovaném režimu, takže mixy úplně neladím, protože jsem si opět nechal flešku s muzikou doma, ale teď jsem si říkal, no tak nebudu to odkládat do další týden, tak to teď jedu na střídačku online a něco z náhradní flešky. A další novinka, kterou na dnešek mám, je taky Maďar. Ale tenhle ten Maďar je, řekl bych, váženější, slavnější a hlavně starší. Aktuálně mu je 81 let. A ne, nebojte se, to není autor té nové verze, ale je to slavný maďarský skladatel hudby orchestrální filmové Sylvester Levay. On se narodil v bývalé Jugoslávii, pak se přestěhoval do Maďarska a z Maďarska v 60. letech emigroval na západ, což udělal dobře. A vytvořil mnoho slavných melodií, včetně různých muzikálů a podobných věcí. A některé ty motivy jsou notoricky známé a tahají se i do taneční muziky, jako třeba tenhle ten, který si nově vypůjčili Food Losers a ty smyčce, které tam jdou v pozadí, a oni se za chvilku rozjedou ještě víc, tak ty původně patří právě tomuto slavnému Maďarovi.

0: vlastně jeden ze stěžejních pilířů pro změnu amerického hip-hopu, nebo vůbec světového hip-hopu, Public Enemy, ale samozřejmě v nové taneční verzi, kterou jsem dával, já nevím, 3-4 týdny zpátky. Bring the noise! Udělíme nějaký mordel. Ale u těch vtipných názvů zůstaneme, protože nás čeká další novinka pro dnešní večer. A to je zase pro změnu britská dvojka, která tak trošičku má status kultovního projektu, i když třeba mě osobně úplně nedochází proč. A z okolností letos slaví 30 let, začali v roce 96, takže už 30 let se drží. Mají na svém kontě i celkem pozitivní hodnocení kritiků, což nebývá úplně časté, že jo, kritici většinou taneční hudbu cupují na kousky, ale tihle se líbí. Tak zbývá jenom dodat jméno. Groove Armada vydává oficiálně novou verzi svého jednoho z největších hitů I See You Baby, Shaking the Dance. Česky řečeno. Vidím tě, holka, zatřepej tou prdelkou.
1: Fresh Dance Party!
0: A po touhletou novou verzi je podepsán DJ Boring. A musím uznat, že to zní celkem solidně to šlape. Na to, že jejich doménou je spíš takový psychedelický funk a podobné věci, tak když to do ruky veme někdo, kdo umí ten taneční beat, tak to vesměs vychází na jedničku s hvězdičkou. Téměř.
1: Aktuální seznam novinek najdeš na freshdanceparty.cz.

taková solidní rubačka. Tu vystřídá další novinka. A jeden hudebník si říká Johannes, druhý Rafi Habel, co jsem pátral, tak Španělé. A ten jeden, ten druhý tedy, lépe řečeno, dokonce uvádí jako své místo Baládářské ostrovy. To si pamatuju, že jsou čtyři, ale nikdy se nespomenu na ten čtvrtý, že jo? Menorka, Majorka, Ibiza a ten čtvrtý, ale no, člověk prostě nemá v té hlavě všechno. Ale ten song Mr. Policeman, to si myslím, že je celkem aktuální téma vždy a všude.

Tak, teď nabízím dalšího svého oblíbence, který další dobu nic, respektive tak to možná vydal, ale nic jsem o něj neregistroval. Manuel od moře, Manuel de la Mer, to by se mi hodilo, jako dneska bych výjimečně uvítal sedět někde v bazénu, v moři, ale to v Ostravě zatím asi neumíme vyřešit. Keep Pushing, jeho nová track, no jedno lepší než druhé, novinka prostě. Fresh

Teď se posunujeme v čase do éry diska. 70. 80. To náš kolega Aleš Bruna by si liboval. A tehdy asi velká hvězda. Já tuhle muziku jsem zrovna nějak v té době nechytal, protože mi bylo, ještě nebylo ani 10 skoro. Ale Ceron, nebo Ciron, co já vím, jak se to má správně říkat, tak tenhle ten song letěl takových 15-20 let zpátky nové verzi, no a tohle to je nejnovější úprava od Nico DeAndrea, oficiálně se svolením samotného Cirona, Gimme Love. Pořád z toho jde cítit takové to krásné funky disco.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.
1: Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale rostomilej.

0: Jet, Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Fresh Dance Party!

Vlastně na poslední hoďku, no krásně to utíká dneska večer. Poslední hoďku živé části sobotního večera na Fresh. A tohle to ve své době to zní špatně. Před několika lety, to je lepší formulace, před několika lety velmi populární němečtí, mnichovští frajeři zvaní Milk and Sugar. Roky jsem o nich neslyšel, co se týče nějakého solidního nového hitu, no ale to zjedou bomby, protože to už je druhý song, který zní opravdu skvěle. Pravda, mají novou krev, pomáhá jim James Her. I like it, se jmenuje a mně se to taky like it.

a tohle je novinková verze 2-3 týdny zpátky, když Antoine oprášil svůj velký hit. No ale hitparády zatím moc nereagují. Možná je to o tom, že prostě nic nového to nepřineslo. Ale nachystáno mám další novinku a ta si myslím, že by mohla zabodovat, protože je to známá věc. Bohužel zase nová předělávka, nová verze. Od původně slavného německého myšáka zvaného Mausti. A co mě na tom jediná taková kaňka na kráse je, že ten člověk, který udělal tu novou verzi a je hodně dobrá, si říká Javora. Jak jako Javora? Javora je jenom jeden. Takže je pod tím podepsán projekt, jehož název se mi líbí. Žhavé a šťavnaté, hot and juicy. Tihle ti všichni předělali slavnou pecku zvanou Horny.

Jeden z těch hudebníků, který balancuje na té tenké hranici mezi housem a elektrem a dělá to velmi citem, má taky... No jo, teď mi došlo vlastně, za týden bude v Ostravě, v pátek, Fedele Grand, taky na Beats for Love, letos se ukáže. A on to prostě umí. On umí dělat to elektro, které já osobně moc nemusím, tak ho umí dělat snesitelné. A přesídlíme zase k více komerčnější, popovější, hitovější záležitosti. Italové, Nari, Palone a takový Jack in Houseový kousek, téměř nazvaný Strange Dispositions.

Ono si tak říkám, že je celkem pek, když jeden vlastně z prvních hitů, nebo úplně první, který vydáte, tak už navždy zůstane jako váš největší hit. O tom by mohli hovořit Stardust, jakožto autoři té původní melodie zvané Music Sounds Better With You. Od té doby nic jiného většího neudělali a bohužel, no, asi ani neudělají. A dost podobně to má relativně ještě mladěch, americký DJ, který si říká Noizu, protože on taky na začátku kariéry před pár lety vydal song, který podle mě patří mezi stěžení kousky posledních 10 let naší muzice zvaný Summer of 16... Ne, to bylo jiné číslo, to bylo 91, takže Summer of 91. Moc mě ten song baví. A tohle je nový Noizu, nový kousek. Will We Ever Change?

prostě parádní muzika na dnešní večer. Nejenom na dnešní večer, samozřejmě. Mám nachystánu další novinku a teď si v hlavě dávám dohromady čas, jestli v Ostravě už byla. Myslím si, že jo, Olaf Masovský. Ale v 90. a 2000. ikona House Music, která vydala několik světových hitů. A pořád má co říct, i po těch 40 letech, kdy dělá taneční muziku, tenhle ten bludný Holanďan z holandského Harlemu, to se dobře pamatuje, má nový single nazvaný Superfly a je dobrý, fakt dobrý.

house music. I love my house music. Tam není co dodat, že jo? Teď jenom přemýšlím o další novince, která už je nachystaná, že z britského Liverpoolu vlastně pocházeli i legendární Beatles, pokud se nepletu, že jo? Nebo to byl Manchester? Ne, myslím, že Liverpool byl Beatles. A odtama taky, nebo tam má jako takové sídlo uváděné projekt, který se zaměřuje na, no, výjimečně dělají vlastní muziku, ale vesměs předělávají slavné staré zapomenuté songy, říkají si E-Squire, a tady šáhli na velké jméno, legendární Prince. O songu, který byl hodně smutný ve své době, tak trošičku i rasově myšlený, Když čokoláda pláče, When Doves Cry. Čokoláda, holubice. Nevadí, to je podobné, že jo? Obojí se dá sníst.

od Milk & Sugar už jsem dneska novinku dával, tohle je novinka stará zhruba měsíc a jenom si tak říkám, že Milk & Sugar asi po těchto chytají druhý dehel. Teď zase nám jednu pořádnou rubičku, Daniel Jay-Z si říká,

možná svobodný song trošku na Halloween, takové ty duchy strašidelné. Poslední novinka zbývá a to musím uvést, protože za ní stojí spousta slavných jmen. Asi tím největším, Simo Zaji, taky ATFC, taky KC Flight. Tyhle ti tři dohromady vydali song nazvaný Speaker. A poslední slavné relativně jméno Federico Scavo ji remixoval a takhle skvěle to zní.

No a jelikož je po desáté, tak trošku tady ubírám čas. Teď mi vypadlo jméno. Armin van Buuren. Ale nebojte, samozřejmě fandové téhleté muziky nepřijdou o nic, prostě jenom to bude o dvě minuty později. Tak já se loučím, dobrý večer, dobrou noc a máme za sebou poslední, ať už školní nebo první prázdninovou, jak chcete, v roce 2026, hezky ten čas letí.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. For all the best.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz